на Рачанском мите. В адвентній době засмála ses неurčitě. Já se tiskl k tobě a Vladomír ta hrál nám blues. Vladomír ta hrál.

pár kapek jsem dolil. Tvůj Bůh měl jméno Jahve a nic mi nedovolil. A Vladomerka hrál nám